Yes, jsem Avatar. Rozdělenou čtyři směry světa. I nobena směr nevodí ven. Želím konec, a sistém ga ne dovolí. Želím smrt, a jsem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po deh, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.